0: Kim časy už nastaví, ještě baví, počekaví, vojdana, dana, vojdana,
1: vojdana,
0: ještě baví.